0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 13 bémol opus 113 pro bas, mužský sbor a orchestr na verše Jevgenije Jevtušenka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Maxim Šostakovič. Zpívali Petr Mikuláš, Pražský filharmonický sbor a Kýnův smíšený sbor. Pro příchozí jen připomenu, že se právě nacházíme v příjemné společnosti na návštěvě u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. V předchozím vstupu jsme, Gábino, hovořili o vašich studentech, mladých symfonicích, o vašem nastudování Šostakovičovy symfonie. V podstatě se jedná o absolventy základních uměleckých škol, někteří ještě do hudební školy stále dochází. Já musím říci, že tento náš systém základního školství je asi skutečně v Evropě jedinečný.
1: Já si vzpomínám, jak jsem studovala v Rakousku, jak už jsem se zmiňovala, tak kamarádka, která tam vlastně se vdala, ona neutekla, neemigrovala, ale vdala se tam, tak vlastně učí na hudebním gymnáziu, což je taková obdoba jakoby základního uměleckého školství. Ano, a oni mají jakoby rozšířenou hudební výchovu, ale tam jakoby síť těch zušek mě říkala, že vlastně byla, ale před nějakým časem se to celý zrušil, ten systém, a vlastně ty děcka, pokud chtějí hrát na nějaký nástroj, mají buď soukromého učitele, nebo nastoupí jakoby na nějakou jejich konzervatoř, která ale jako poskytuje i základní vzdělání. Čili jsou to takový něco mezi gymnáziem a hudební školou. No a potom tam mají tady ty dvě vysoké školy hudební nebo umělecké, která je jedna v Gradcu a jedna je ve Vídni. Tam už to dávno není a vlastně my jako základní umělecké školství se snažíme o toto udržet a vlastně Magdalena Kožená, která žije dlouhodobě v Berlíně, tak vlastně to moc podporuje, protože v tom systému vyrostla a stále na to upozorňuje, že je ten systém ojedinělý a nechceme o něj přijít. Ono to samozřejmě stojí spoustu úsilí a taky financí, ale je to prostě zapotřebí, pokud chceme mít ten systém zachovaný. A řekněme si upřímně, že je to velmi drahé studium i na těch vysokých školách, protože vlastně já v posluchárně, když studujete medicínu, tam je studentů 250, když to já jako student dirigování jsem na hodině sama. A vlastně tam mám ještě 3 pedagogy, 2 klaviristy, kteří hrají a jeden profesor, který mě vyučuje. Čili to umělecké školství, to je velmi individuální studium a je velmi jako finančně náročný a to stejné je na těch zuškách, kde ty děti prostě mají od 3. ročníku individuální hodiny a vlastně se učí na ten nástroj hrát a ono to vyžaduje ten čas a toho kantora jako takového celého, že jo. Ale on sám se tomu také musel dlouho věnovat, když si spočítáme, kolik času nebo jak dlouho studuje vlastně profesionální hudebník, tak je to možná ještě delší než studium medicíny, nebo možná srovnatelný. 6 let konzervatoře plus 5 let vysoká škola. Když chce vystudovat medicínu, tak je 4 roky na gymnáziu a 6 let na medicíně, že jo? Tak je to možná srovnatelný. A s tím, že ten člověk musí už odmala začít hrát na nástroj. To je naprostá podmínka, nemůže začít na gymnáziu, teprve se seznamovat s tím, jak se drží housle. Takže to studium je vlastně velmi dlouhé, je to jako náročné. Pokud bez toho základního školství budeme, tak to bude špatné. Upřímně si řekněme, že je to na těch zřizovatelích, protože to, co děti platí na základní umělecké škole, je pouze nějaký příspěvek na provoz té školy. Jo? Toho kantora vlastně platí zřizovatel jako takového, takže to školné se prostě odvíjí od toho, jaký nájem má škola, kde zrovna tu budovu má, jak ta budova je velká a tak dále. Takže mnohdy si rodiče myslí, že školné je výplata pro pana učitele, ale není to tak. Vlastně nemělo by se to jmenovat školné, mělo by to být nazvaný příspěvek třeba na provoz nebo něco takového. Takže u nás je to velmi ojedinělé, ještě zatím to všechno pěkně drží pohromadě a měli bychom podle mě si to zachovat a udržet, protože to je i pro rozvoj dětí velmi důležitý.
0: Gábino, když jsem včera poslouchala vaše vyprávění o hudebních začátcích, o studiu na zdravotní škole, o vaší práci statutární zástupkyně na základní umělecké škole, ale také o vašem vztahu k rodině, tak si říkám, že jste ušla neuvěřitelný kus cesty. Váš život je opravdu nabitý. Máte ještě nějaké přání, sny, které byste chtěla zkusit, zažít? A to nejen jako dirigentka nebo pedagožka.
1: No, přiznám se, že spíš to beru tak, jak to přichází, protože se bojím toho zklamání, že si člověk pak se upne k nějakému cíli, který nepřichází a zbytečně si ten život komplikuje nějakým zklamáním nebo něčím takovým. A já myslím, že život je sám bohatý tak, jak běží a přináší spoustu překvapení. ono se to tak různě kroutí, ten osud, a jsou různé nabídky. Já když si představím, že jsem zpívala ve sboru a co mám za sebou teď, tak si říkám, že bych si to vůbec nevymyslela tady tohleto. Přes zdravotnickou školu a přes Janáčkovu akademii a skončit v Brně z Karviné, z hornického města, kde v podstatě kultura byla velmi omezená. A ten kraj je velmi specifický. A já jsem teď četla krásnou knížku Šikmý kostel, který o té atmosféře a osudech těch lidí, jak velmi spjat s tím hornickým povoláním, jaké to tam je těžké. A z vyprávění babičky a vlastně i z té rodinné atmosféry to člověk cítí. Vnímá vlastně takovou tu pravdivost života už od malička. Že je potřeba užívat těch dní, které jsou, a to, co život přináší, protože přijde jeden výbuch a je všechno jinak. Najednou ty rodiny prostě nejsou úplný, zůstávají děti po hornících a je to prostě komplikované v tom kraji, takže práce je těžká, ti lidé jsou opravdu jako zničení, to zdraví je opravdu zničené tou prací. Je to trochu jiný pohled, než když čekám, jestli vyroste jablko na jabloni, a spíš to beru tak, jak to přichází, a snažím se z té situace vždycky nějak se poučit nebo vzít si nějakou zkušenost a nějaký přetavit pro sebe, aby to bylo prospěšné pro společnost, pro mě, pro rodinu. Asi tak nějak to vnímám já. Nějaké cíle nikdy jsem si nedávala, protože ten život je tak sám bohatý a uvidíme, co přinese zase ještě.
2: Mm-hmm. A ještě se zeptám na závěr, protože čas se pomalu chýlí. Jaké plány, projekty vás čekají s Mladými symfoniky a s Diverzou?
1: Tak teď ten rok, kdy jsme nehráli vlastně, máme ve skříni připravené asi 3 dramaturgie. My jsme byli přerušeni v podstatě v práci na filmové muzice, na to se vždycky velmi těšili, protože jsme hráli Star Wars a Titanic a takové velké kusy. To jsme byli přerušeni v půlce práce, takže jsme to měli tak rozdělené. No a jinak tam máme chystanou dramaturgii Čajkovský a jeho žáci, což by mohlo být taky pro děcka velmi zajímavý. Tak uvidíme, kdy nás pustí do škol a budeme moct v kolektivu něco nacvičit, protože se otvírá individuální výuka, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Takže dramaturgii máme nachystaných spoustu. No a s Diverzou nás teď čeká vlastně na podzim. Největší projekt je Moravský podzim. V rámci Moravského podzimu zahrajeme koncert z děl Jana Nováka. A potom bychom měli být součástí představení Kočár do Vídně. Jan Novák napsal hudbu a k tomuto představení bychom měli, které bude mít premiéru, mám pocit, někdy v půlce října, teď to úplně přesně nevím. A několik představení ještě do Vánoc budeme mít tady s tímto projektem. Takže tohle nás teď čeká, musíme začít na konci prázdnin, protože skladby Jana Nováka nejsou úplně jednoduché, takže nás tam čeká koncert pro 2 klavíry, koncert pro kytaru, který je rytmicky velmi náročný, má 7 vět a je náročný na souhru kytara, orchestr. Koncert pro flétnu budeme hrát, pro mezzosoprán a orchestr s tympány. Do toho tady toto představení naskoušíme s činohrou, takže podzim by měl být velmi krušný, do toho samozřejmě normální život, že? A ještě škola, takže to bude náročné. Ale bude to krásné, doufám.
2: Ano, tak budeme držet palce, Gábino, aby vše dobře dopadlo, aby bylo zase všechno jako dřív. A já vás poprosím, abyste nám představila závěrečnou skladbu dnešní návštěvy. Jakého autora nebo autory uslyšíme? Jakou skladbu jste nám vybrala na závěr?
1: Je to na odlehčení. Je to taková, řekla bych, perlička. Mně se velmi líbí sopranistka Kathleen Battle a natočila barokní dueta s Wynton Marsalisem, skvělým trumpetistou, který snad umí hrát na všechny trubky, které existují. A na barokní trubku vlastně si vybrali krásné barokní árie a jsou tam autoři, kteří jsou samozřejmě známí, Handelbach, ale je tam třeba i Stradella a další jiní barokní autoři, kteří nejsou tak známí, a ta hudba je krásná. A to, jak oni prostě spolu hravě muzicírují a ona ho dovede hlasem kopírovat v melodických ozdobách a on zase jí, a dovedou si spolu rozmlouvat, protože většina těch frází je vlastně podobná, ona něco předspívá, on to přehraje na solovou trubku, tak to je prostě nádherná spolupráce. Já jsem viděla i nějaký videa, jak ta spolupráce probíhala, jak to natáčeli. A jsou to prostě skvělí muzikanti a CDčku mám naposlouchaný snad 1000krát. A je to taková osvěžující, krásná prostě muzika pro volný čas a zároveň je to prostě technicky vybroušený a nádherný muzikantsky.
2: Ano, a já ještě doplním, že z tohoto CD vybíráme dva autory a budou to Alessandro Scarlatti a Alessandro Stradella. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl výběr z barokních duet Alessandra Scarlattiho a Alessandra Stradelli. Zpívala Kathleen Battle a na trubku hrál Wynton Marsalis. Orchestr svatého Lukáše řídil John Nelson. Tak to byla bohužel poslední nahrávka, kterou pro nás dnes vybírala naše hostitelka Gabriela Tardonová, dirigentka a pedagožka, s kterou jsme strávili velmi příjemné dopoledne. Na závěr si ještě vyslechneme tentokrát podle mého výběru koncert pro hoboj a komorní orchestr Jana Nováka, který Gabriela Tardonová nastudovala s ansámblem Opera Diverza. Na hoboj hraje Vilém Beverka. Gábino, já vám moc děkuji za pozvání a přeji vám krásný zbytek neděle a pevné zdraví.
1: Děkuju také a posluchačům také hodně zdraví a aby se jim nahrávky líbily.
0: A vám, posluchačům, rovněž popřeji pevné zdraví a krásný zbytek dne, pokud možno se stanicí Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhunová a Gabriela Tardonová.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Taková to byla láska. Tenhle verš si oprávněně připomeneme, zalistujeme-li 83. dílem Antonína Dvořáka, což jsou písně milostné na slova Gustava Pflégra Moravského. Sami o sobě, ač jsou to písně jistě krásné, by nás k té vzpomínce nepřivedly. Víc nám je připomene jejich historie.
1: Mezi 10. a 27. červencem roku 1865 napsal 24-letý violista Dvořák 18 písní na elegické, zpěvné, leč poněkud bolestínské texty a v rukopise nadepsal jako písně vyňaté z Cypřiše od Gustava Pflégra Moravského pro jeden hlas s průvodem piana složil a svému dobrému příteli Karlu Bendlovi k milé upomínce věnuje Antonín Leopold Dvořák 10. července 1865. Navzdory dedikaci to byla výpověď o hluboké, leč neopětované lásce k jeho žačce Josefíně Čermákové. Ta, jak víme, vystupovala už v svých 16 letech v činoherním souboru Prozatímního divadla. Dvořák jí dával hodiny klavíru, později se provdala a stala se hraběnkou Kounicovou. A ještě o něco později, když se její sestra Aninka provdala za Dvořáka, stala se jeho švagrovou. Ten rozsáhlý písňový cyklus skladatel za svého života nikdy nezveřejnil. Ani na koncertě, ani tiskem. Ale hluboký citový zážitek jej provázel mnoho let a Dvořák se k těmto písním několikrát vrátil a motivický materiál nebo i celé písně citoval v jiných dílech. Melodii písně Mě často týrá pochyba užil jako árii Lidušky v původní verzi opery Král a uhlíř. Později tutéž melodii zpracoval jako árii Vandy ve stejnojmenné opeře a v roce 1879 v první skladbě cyklu Siluety zřetelně cituje klavírní part písně Zde v lese u potoka.

0: Ale k prvnímu výraznému návratu dojde až v roce 1881. Tehdy Dvořák částečně přepracoval, zejména ve zpěvním partu, 4 písně a ty o rok později vydal pražský nakladatel Emanuel Starý jako 4 písní na slova Gustava Pflégra Moravského s trochu nepochopitelným opusovým číslem 2. Asi proto, aby zůstali připomínkou oné lásky i oné doby. K tomuto vydání patrně přispěla příhoda, o níž se zmiňuje sám skladatel.
1: Když jsem tyto písně s panem Bendlem hrál, pravil mě, že na mnoha místech je špatná deklamace. Po roce, když jsem tento svůj nedorozený výrobek náhodou do ruky dostal, nahlédl jsem, že výrok pana Bendla je úplně podstatný.
0: Možná bude zajímavé si jednu z těchto písní poslechnout.

0: Další výrazný návrat představuje 12 drobných skladeb pro smyčcové kvarteto z roku 1887 v rukopise uvedených slovy.
1: Tyto malé skladby byly původně písně komponované roku 1865 a nyní po 22 letech upravil jsem je pro kvarteto.
0: 5 z těchto skladeb bylo provedeno na koncertě umělecké besedy 6. ledna roku 1886, avšak jako večerní písně. Pod tímto titulem je Dvořák nabízel Simrokovu nakladatelství s tímto dodatkem.
1: Jde o něco svého druhu nového, co si zaslouží, aby spatřilo brzy světlo světa.
0: Nakladatelství však neustále otálelo. Takže skladbu vydala až umělecká beseda roku 1921, a to v revizi Josefa Suka pod názvem Cypřiše. A téměř současně dochází k návratu třetímu a snad nejpodstatnějšímu. Vzniká cyklus 8 písní milostných, opus 83, které Dvořák sám charakterizuje jako citový svět zamilovaného mladíka. Tomu, že tento mladík byl kdysi zamilován opravdu hluboce, plně uvěříme, poslechneme-li si tu 20 let starou melodii v nové, a to kvartetní podobě.

Nedočkavý tep triol, naléhavost v ostinátních vstupech violončela, vzrušená rozevlátá melodika prvních houslí, těžko bychom soudili, že základem této ryze kvartetní věty byla drobná píseň. Můžeme se přesvědčit, protože Dvořák tuto píseň zařadil do písní milostných, ale předtím ji přece jenom trochu přetavil.

0: Temná, melancholická tónina F moll v kvartetu byla zaměněna za poněkud jasnější, i když stejně nostalgickou fis moll. Typické smyčcové trioly nahrazeny klavírními sextolami a melodická linie, přestože vychází z jednoho základu, je ve zpěvním partu nesporně celistvější než v prvních houslích. A našli bychom mnohé další vnější znaky, které obě písňové věty rozlišují. Ale vnitřní napětí, ta atmosféra předznamenaná textem i to celkové vyznění jsou totožné.
1: Chtěli bychom připomenout ještě jeden takový sesterský vztah mezi písní a kvartetem. Nocturno nad krajem vévodí lehký spánek je v písňové podobě ve 3/8 taktu a v měkké, zasněné tónině azdur. Všimněme si prosím základní melodické linky a také harmonických zajímavostí v klavírním partu. Zpívá Magdalena Kožená, na klavír hraje Graham Johnson.

kvartetní podobě rozvádí skladatel tutéž melodickou linii, ale zcela volně, ve čtyřčtvrtním taktu a v jasnější tónině A-dur. A jak jinak v typické dvořákovské smyčcové sazbě.

0: Měli jsme možnost porovnat zhudebnění textu formou písně, tedy doslovné, a zhudebnění téhož textu volné ve formě kvartetní. Cypříše písně, Cypříše kvartet a ještě další písňový cyklus. Tytéž verše a téměř vždy tytéž melodie a přece tři rozdílná svébytná díla.
1: Pane profesore, myslíte, že se v té partituře najde něco, co je vyloženě znakem zrání skladatele? To znamená ne jiného nápadu, změny stylu, ale toho, že to prostě později uměl lépe než v mládí?
0: Já si myslím, že zcela jistě. Právě na těch cypříších už je to znát, pač i ty cypříše jsou vlastně takové jedno z krajních nebo začátečnických děl Dvořákových, ale přesto je tady vidět ten vývoj jednak harmonické struktury a jednak vůbec i té celkové stavby.
1: Pro použití jedné melodie ve dvou zcela odlišných, formálně odlišných skladbách máme ještě další příklad, velmi populární.
0: Ano, je to Franz Schubert, který v roce 1816 zhudebnil drobný lyrický text o snícím rozmarném struhovi a zarputilém rybáři. Jenže netušil, že díky tomu se tyto verše stanou patrně nejznámějším dílkem svého autora. Ani to, že on sám se o 3 roky později k této melodii vrátí jako k tématu pro jednu větu svého proslulého kvintetu A-dur, zvaného právě podle této písničky Pstruh. Autorem textu je Christian Friedrich Daniel Schubart, švábský kantor, varhaník a hlavně básník. Věnoval se jednak drobné lyrice blízké lidové poezii, jednak epickým skladbám plným patetického vzdoru proti vrchnosti. Jenže to se mu dost nevyplatilo, protože báseň Knížecí hrobka silně pobouřila vévodu Karla Eugena Württemberského a náš básník strávil 10 let v pevnosti Hohenasperg. Tam kromě jiných veršů napsal i Pstruha.

0: Tak zaspívala pstruha Christa Ludwig, na klavír hrál Gerard Moore.
1: Prvně uvedl do světa Schubertovu píseň jeho přítel, režisér a solista vídeňské dvorní opery Johann Michael Vogel, který skladatele zavedl i do okruhu milovníků hudby ve svém rodném Štýrsku. A protože i tady, podobně jako v přátelském kruhu vídeňském, byla píseň o pstruhovi známá a oblíbená, nebylo daleko k tomu, aby místní mecenáš a hudební organizátor Sylvester Paumgartner objednal u Schuberta rozsáhlejší komorní skladbu a podle tehdejší módy pro poněkud netradiční obsazení. Skladatel vyhověl. Instrumentoval svůj kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír. A jeho čtvrtou větu komponoval na známé téma –

Schubert využil tří prvků písně. Prosté půvabné melodie, jak jsme ji právě slyšeli, v dalším průběhu připomene zvukomalebný klavírní part z písničky.

0: Tu vystřídá jemně nostalgická variace violončela, která vyústí zpět do původní písničky, kde zpěvní hlas zastupují housle a později violončelo.
1: Ano, a to je poslední Pstruhův Převlek.

0: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie. Henry Purcell Fantazie pro pět smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century. Řídí Franz Brüchen.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Frédéric Chopin, etída číslo 4 a mol z opusu 25, hraje Mauricio Pollini.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll opus 67, osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Měříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490, působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Johann Josef Fuchs, pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Erik Satie, Gymnopédie číslo 1, hraje Reinbert de Loeuf.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň Když král nomád vyšel od krajiny.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Franz Schubert svůj melodický talent uplatňoval v písních i nesčetných komorních dílech. Melodie v nich získala nadvládu nad harmonií. Její pravidla Schubert rozvolnil a často nás překvapí nečekanými harmonickými zvraty, do té doby nepoužívanými. Rozměrnou, ale pestrou první větu sonáty pro violončelo a klavír a mol hrají Miša Majský a Daria Hovora.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Vivaldi, Di due rai l'anquir constante. Árie pro mezzosoprán a instrumentální doprovod. Zpívá Cecilia Bartoli, Il giardino armonico řídí Giovanni Antonini.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výma symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Es-dur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierra Valéze.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Johann Baptist Cramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Cramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etýdu číslo 1 C-dur.

Alespoň na pár minut vás teď zveme do barokní Itálie, k dílu skladatele a houslisty, který je pochován v římském Panteonu, který během svého života zaznamenal veliké úspěchy a dosáhl dokonce značného jmění. Arcangelo Corelli, dodnes spojovaný především se zdokonalením formy Concerta Grossa, již po jeho vzoru později rozvíjeli Vivaldi, Bach či Händel. Corelli byl vynikajícím houslistou, ale jak nám ukáží trumpetista Niklas Eklund a Vasa Barok Ensemble, o pozoruhodná díla obohatil také trubkový repertoár. Arcangelo Corelli, Allegro ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella. Zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regens chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

Jméno Reného Jacobse patří ve světě staré hudby k nejoceňovanějším. Tento belgický interpret je držitelem mnoha prestižních cen, včetně Grammy, gramofonu a podobně. Ještě než René Jacobs začal slavit velké úspěchy jako dirigent, specialista na hudbu 16. až 18. století, sklízel obrovské úspěchy jako fantastický kontratenorista. A právě toto jeho mistrovství si připomeneme i teď. René Jacobs za doprovodu teorbisty Konráda Junghenla zpívá píseň francouzského barokního mistra Françoise Couperina Dulian de Moncœur, Sladká pouta srdce mého.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Za chvíli zazní jedna z nejslavnějších operních scén z milované opery Giuseppa Verdiho La Traviata. Opery, v ní se Verdi snad nejvíc ponořil do hloubky lidských duší a srdcí. Sleduje zejména v hlavní hrdince, kurtizáně Violetě, nejjemnější niance jejich duševních pocitů. Od lehkovážné a provokující Violety až ke křehké, zranitelné, po lásce toužící, milující a umírající Violetě. Na smutný konec ale nedojdeme, naopak. Tady je jedna z nejveselejších scén nejen Traviaty. Jsme v salonu pařížské kurtizány na jedné z nočních veselic, víno, tanec, hudba a mladý Alfred Germont, který Violetu tajně miluje. Ještě než jí vyzná lásku, zpívají oba přípitek, jen výše číše zářící, Libiamo nel lieti calici. Sopranistka Joan Sutherlandová je Violetou, Luciano Pavarotti Alfredem, veselou společnost u Violety představuje sbor londýnské opery a National Philharmonic Orchestra vede Richard Boning.

Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Dária Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek.
1: Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr Es-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

Orchestrální světa planety Angličana Gustava Holsta hledí na vesmír spíše z astrologického než astronomického úhlu. Merkur je tu vyobrazen jako okřídlený posel. Filharmonia Orchestra řídí John Eliot Gardiner.

Na D dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda de Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Pražskému rodákovi Antonínu Reichovi bylo 33, když ve Vídni zkomponoval pozoruhodný soubor 630 fug pro klavír. Na svou dobu velmi odvážné fugy, opouštějící leckterá dříve platící pravidla, přispěla velkou měrou k jeho slávě. Pomohli skladateli i k pozdějšímu místu na pařížské konzervatoři, již posléze dokonce řídil. Mezi těmi 630 fugami jsou témata Reichova, ale i témata jiných skladatelů, která Reicha mistrovsky zpracoval. Takto například do fugy F-moll téma Josefa Haydna. Hraje Milan Langer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, koncerto z kantáty Am Abend ab deselbigen Sabbats. Hraje Academia Byzantina, řídí Ottavio Dantone.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bern Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholty. Sta fa preparar, sui trovi piazza qualche ragazza te con quella cerchia melar,

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

0: Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost.
1: Zdá se to neuvěřitelné, ale přeslavný cyklus 16 písní na verše básníka Heineho složil Robert Schumann za 9 dní. Je to cesta od radosti z nové lásky přes nezdar až ke zklamání. Je to čistý romantismus plný barev a emocí. A je to organické spojení hlasu lidského a klavírního. Poslechněme si to. Wenn ich in deinen Augen sehe, když dívám se do tvých očí, píseň ze Schumannova cyklu Láska básníkova. Finští interpreti Jorma Hininen a Ralf Gotony.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se ne náhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Frankfurt, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Programem Stanice vás stále provází autor výběru hudby Rafael Brom. Pro další chvíle vysílání jsem vybral pátou sonátu pro violončelo a klavír D-dur, opus 102 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

To byla sonáta pro violončelo a klavír číslo 5 D dur, opus 102 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hráli Heinrich Schiff a Till Fellner. Následující necelá hodina vysílání stanice Český rozhlas D dur patří průvodní hudbě ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy zkomponoval pro recitátora, sólové ženské hlasy, sbor a orchestr. Hudba obdržela dvě opusová čísla, neboť úvodní část, předehru, opus 21, napsal skladatel na počátku kariéry, bylo mu 17 let, zatímco větší část díla vznikla prakticky ke konci jeho tvorby a života, 5 let před smrtí autora a dostala opusové číslo 61. Účinkují Judy Dench, recitace, Kathleen Butlová, soprán, Frederika von State, mezzosoprán, sbor festivalu v Tanglewood, sbormistr John Oliver a Bostonský symfonický orchestr. Řídí Seiji Ozawa.

0: To byla průvodní hudba ke hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy jako opusy 21 a 61 zkomponoval pro recitátora, sólové ženské hlasy, sbor a orchestr. Učinkovali Judy Dench, recitace, Kathleen Battle, soprán, Frederick von Steit, mezzosoprán, sbor festivalu v Tanglewoodu, sbormistr John Oliver a Bostonský symfonický orchestr, řídil Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás provází autor výběru hudby Rafael Brom. V programu teď následuje sonáta pro housle a basso continuo C-moll Drážďanská od Antonia Vivaldiho. V Riomově katalogu jeho skladeb číslo 5. Hrají Fabio Biondi, housle, Maurizio Nadeo, violoncello a Rinaldo Alessandrini, cembalo.

Sonátu pro housle a basso continuo c-moll drážďanskou od Antonia Vivaldiho v Riomově katalogu číslo 5 hráli Fabio Biondi, housle Maurizio Naddeo, violoncello a Rinaldo Alessandrini čembalo. V programu dále vystoupí Dieter Kleker, klarinet a Pražský komorní orchestr, který řídí Gernot Schmalfuss. Budou hrát serenádu pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68.

0: To byla serenáda pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68. Hráli Dieter Klöker, klarinet, a pražský komorní orchestr, který řídil Gernot Schmalfuss.
1: Český rozhlas D-dur.

Kubicka, který tvoří Margit Iblákl, Psalterium, Andreas Kuipers, Čembalo a Michael Freimuth, Loutna. Řídí Jürgen Banhölzl.

Slyšeli jste moteto pro sólový hlas, kontratenor a obligátní nástroje pro textisty Medeum. Ochránil si mě, Bože. Vybrané z pojednání svatého Augustina, římského biskupa, o žalmech. Tedy extraktátu Sancti Augustini Episcopi Super Psalmos. Zpíval Terry Way, kontratenor, hrál soubor La Gioia Armonica, který tvořili Margit I. Blackl, Psalterium, Andreas Kniepers, Cembalo a Michael Freimuth, Loutna. Řídil Jürgen Banzhelzer. A následuje orchestrální serenáda číslo 1 D-dur, opus 11. Johannesa Brahmse. Hraje Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek, hrála serenádu číslo 1 D dur, opus 11. Johannesa Brahmse.
1: Český rozhlas D dur.
0: Programovou řadu, kterou připravil Rafael Brom, uzavře cyklus lidových tanců pojmenovaných podle místa svého původu. Montferratu v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas, opus 19. Mucia Clementiho. Hraje Howard Shelley.

To byl cyklus lidových tanců pro klavír, pojmenovaných podle místa svého původu, Montferratu, v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas, opus 19, Mucia Clementiho. Hrál Howard Shelley.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Následujícím časem vysílání vás bude provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte sonátu pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hrají Hana Kotková a Simon Maligen.

To byla sonáta pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. A program bude pokračovat orchestrální hudbou. Uslyšíte slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hrála slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Z komorní hudby Františka Vincence Kramáře, Kromera, kdysi kapelníka císařské dvorní kapely a dvorní skladatel ve Vídni, jsem vybral kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur opus 49. Hrají Bruno Mayer, flétna, a Stamicovo kvarteto.

0: Flétnista Bruno Mayer a Stamicovo kvarteto hráli kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 19. Františka Vincence Kramáře Kromera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Bohuslav Förster, další autor programu, komponoval v mnoha žánrech hudby. V oboru koncertantních skladeb je ale jeho odkaz skromný. Zanechal dva houslové a jeden violončelový koncert a kapričo pro flétnu s komorním orchestrem. Dnes jsem vybral jeho druhý koncert pro housle a orchestr D-moll opus 104. Solo má Ivan Ženatý, filharmonii BBC řídí Jiří Bělohlávek.

Ivan Ženatý a Filharmonie BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 D-moll opus 104 Josefa Bohuslava Förstera. Následující skladbu jsem vybral z odkazu fenomenálního pianisty raného romantismu Jana Ladislava Dusíka. Bude to sonáta F-dur opus 65 pro flétnu, violončelo a klavír. Hrají Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Crochot, klavír.

0: To byla sonáta pro flétnu, violončelo a klavír F-dur opus 65. Jana Ladislava Dusíka. Hráli Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Croshaw, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání je stále s vámi autor výběru hudby Rafael Brom. Druhá symfonie B-dur Antonína Dvořáka měla pohnutý osud. Byla dokončena počátkem října roku 1865 a premiéru měla v březnu 1888. Bylo to dva roky před osmou symfonií a po 23 letech po ukončení první verze jejího rukopisu. Symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka hraje Česká filharmonie. Řídí Václav Neumann.

Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.

0: Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ke konci koncertní řady, kterou připravil Rafael Brom, uslyšíte hudbu k Shakespeareovi, suitu pro orchestr od Viléma Blotka. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Libor Hlaváček.

Tak to byla suita pro orchestr s názvem Hudba k Shakespeareovi od Viléma Blotka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídil Libor Hlaváček. A ještě drobná skladba z odkazu Karla Stamice, syna slavného hudebního génia Jana Václava Stamice, zakladatele Mannheimské kompoziční a interpretační školy. Bude to kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo, A-dur, opus 14. Hrají Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vie, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

Kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo a dur opus 14. Karla Stamice hráli Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Antonio Vivaldi, árie Judity z první části oratoria Judita Triumphans, zpívá Magdalena Kožená, Akademii Montis Regalis řídí Alessandro De Marchi.

Lesní roh je považován za nejobtížněji ovládnutelný nástroj symfonického orchestru. Ale když se ovládne dokonale, to je pak jako sólový nástroj ozdobou každého koncertního programu, ať už v symfonické nebo komorní hudbě. My se teď seznámíme s jedním z nejlepších současných francouzských hráčů na lesní roh, takovým francouzským Radkem Baborákem, jímž je Hervé Joulin, postupně první valdhornista orchestru Radia France, poté orchestru National de France a aktuálně se s Lorinem Mázlem přesunul do orchestru v Parmě. Hojně nahrává také komorní hudbu, z níž vybíráme Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Hervé Joulin a u klavíru Marie-Joseph Gide.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner. Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Richard Wagner, předehra k opeře Bludný Holanďan. Newyorskou filharmonii řídí Giuseppe Sinopoli.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu, mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofjeva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Romantik Charles Gounod se proslavil operou Faust a duchovní skladbou Ave Maria postavenou na harmonickém základu Bachova preludia C-dur z temperovaného klavíru. Jeho hudba je jemná, melodicky nápaditá, svěží a lyrická, jak po pomalém úvodu uslyšíme v první větě jeho malé symfonie pro 9 dechových nástrojů. Hraje soubor Münchner Bläser Akademie.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí. Nás teď ale samozřejmě zajímá jako vele úspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diany. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

Pod vlivem Rossiniho začal Saverio Mercadante komponovat opery. Později pod vlivem Alleviho a Meyerbeera zcela změnil svůj kompoziční styl. Odvrátil se od dosavadních operních manýr a akcentoval dramatickou složku. Mercadante zkomponoval téměř 60 oper, řada z nich byla úspěšná. A i když jsou dnes spíše ve stínu, kdykoliv je nějaká inscenována, je to úspěch. Poslechněme si pozoruhodnou scénu Přísahy Horáciů ze druhého dějství Mercadanteho opery Horáciové a Kuráciové, postavené na římské legendě o boji mezi těmito dvěma tábory. Pokud jste viděli slavný obraz Přísaha Horáciů od Jacquesa Louise Davida, vězte, že následující Mercadanteho hudba nabízí týž okamžik. Přísaháme při zemi, že buď zvítězíme, nebo zemřeme.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 417. Pro dvě kytary Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé, orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Giesecking pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es-dur.

Jean-Philippe Rameau, árie Pastýřky z druhého dějství opery Nice. Zpívá Sabine Devier, Les Ambassadeurs řídí Alexis Kosenko.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Luigi Boccherini, smyčcový kvintet E-dur a menuet z něho, hraje Pro Arte Antiqua Praha.

80. léta 17. století byla nesmírně plodná pro oblast klasické hudby. Vždyť v rozmezí pouhých 5 let se na různých místech narodili Telemann, Rameau, Scarlatti, Händel či Bach. Velcí barokní mistři, kteří nás svým dílem uchvacují do dneška. Dnes možná ještě víc než kdy jindy. Pro tuto chvíli volíme Händla a přeslavnou hudbu, jež zněla na anglickém královském dvoře Jiřího II. Hudbu ke královskému ohňostroji, tedy slavnostní a majestátní uvertýru z proslulé svity. Hraje nám Akademie staré hudby a Christopher Hogwood.

Rossiniho La Danza je skutečný hit klasické hudby. Nepochází z žádné opery, je to samostatná skladba. Zpívá Daniel Matoušek, Sočer řídí Jan Kučera.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Felix Mendelssohn Bartholdy má dva houslové koncerty. Proslulý koncert E-moll a méně slavný D-moll. Z něhož si teď poslechneme finále v podání Miloslava Ambrože, který též řídí Ladies Orchestra.

Pár minut v zajetí anglické barokní hudby teď přináší renomovaný soubor Musica Antiqua Köln. Poslechněme si Chaconu z triové sonáty číslo 6 pro dvoje housle a basso continuo g-moll. Autorem není nikdo menší než mimořádný zjev anglické hudby druhé půle 17. století Henry Purcell.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Bedřich Smetana, Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Jazz a minimalismus jsou zřejmě nejvýznamnějšími inspiračními zdroji současného amerického skladatele Michaela Torka, narozeného v roce 1961. Mezi jeho nejznámější skladby patří Color Music, barevná hudba. Jde o sérii několika orchestrálních kompozic z druhé půle 80. let 20. století, v nichž Tork exponuje pokaždé jinou barvu. Jak? Tak takto například pink, růžovou. Baltimore Symphony Orchestra vede David Zinman.
1: Minimalismus je hudební směr druhé poloviny 20. století, který je postaven na mnohanásobném opakování krátkých hudebních motivů. Této technice se říká repetitivní hudba. Od původních velmi elementárních pokusů styl dospěl až ke komplexním kompozičním strukturám a k velkým formám, jako je symfonie, oratorium nebo opera.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Jandisma Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

Od roku 1824 učil v Praze hudbu Jan Václav Tomášek, dlouholetý hudební vychovatel v rodině hraběte Bukvoje. Postupně si vybudoval takovou pověst, že se o něm hovořilo jako o hudebním papeži Prahy. Což zahrnuje obdiv, ale i trošku jízlivosti s náznakem, že Tomášek se považoval za neomylného. Asi 114 děl pak čítá Tomáškův skladatelský odkaz a za nejzajímavější položky z něj jsou považovány jeho klavírní kusy a jeho písně. Tak je posuďme. Text Johanna Wolfganga Goethe, jehož Tomášek velmi obdivoval, zhudebnil takto do písně o pichlavé růžičce, ve skutečnosti dívce, která odmítá lásku chlapce. Heiden Rezlein Václava Jana Tomáška zpívá chorvatská mezzosopranistka Renata Pokupič, na klavír hraje Roger Vignole.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Igor Stravinský je dnes pokládán za ikonu srovnatelnou třeba s Picassem nebo Cocteauem. Také uměl překvapovat a šokovat, ale jeho genialita je nespochybnitelná. Stravinského dílem prochází lecos. Od ruského folkloru přes neoklasicismus, jazz nebo i serialismus, tak jako on sám postupně procházel z Ruska přes Švýcarsko, Francii až ke Spojeným státům. Z jeho jazzových inspirací, které Stravinského provázely zejména ve 20. a 30. letech, se později v roce 1945 narodilo i Ebony Concerto. Stravinský psal tuto kouzelnou skladbu pro dechový band Woodyho Hermana a jeho lídra, brilantního klarinetistu. Po první zkoušce prý byli jazzoví hudebníci silně v rozpacích. Kompozice nebyl jazz, byl to Stravinský a jeho vidění jazzu. Byla náročná, ne právě intuitivní. Postupně ale i díky zkouškám se samotným skladatelem podlehli jejímu kouzlu a provedli ji s obrovským úspěchem v roce 1946 ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. My si z Ebony koncertu poslechneme první větu, a to taktéž ve skvělém podání, Karel Krautgartner a jeho orchestr.

Jedním z mnoha skladatelů, kteří byli uchváceni géniem fenomenálního Nicola Paganiniho, byl i Franz Liszt, což se promítlo i do klavírního cyklu 6 velkých etýd podle Paganiniho. Každá zpracovává jiné Paganiniho téma a jedná se o brilantní a mimořádně náročné klavírní kusy. Liszt cyklus věnoval Kláře Schumannové a my si teď v interpretaci maďarského pianisty Jéné Jandóa poslechneme etídu číslo 3, zpracovávající slavný motiv třetí věty Paganiniho druhého houslového koncertu La Campanella, zvoneček.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Jméno Carl Ferdinand Paul najdeme dnes už asi jen v encyklopédii. A přece pro naše dnešní setkání s hudebními dvojčaty je dost důležité. Ten pan Paul totiž, kromě jiného, napsal první životopis Josefa Haydna a právě u něho našel Johannes Brahms partituru do té doby nevydaných a vlastně neznámých 6 divertiment pro dechové nástroje, někdy označovaných jako Feldpartiten, v obsazení pro 2 hoboje, 2 klarinety, 2 korny, 2 fagoty a serpent. A padla mu do ruky 2. věta divertimenta B-dur s nadpisem Chorál svatého Antonína, který bývá někdy zařazen mezi staré poutní písně z Burgundska.
2: Nevíte, pane profesore, co Brahms se tak zaujal na té Haydnově melodii?
1: Přesně samozřejmě na to neodpovím, ale domnívám se, že to byla právě taková nepravidelnost v té stavbě té melodie. 2x5 taktů, 2x4 takty a 3x4 takty.

0: Slyšeli jsme onu chorální melodii, kterou převzal Brahms od Haydna a určil za téma svých variací, a to jednak pro orchestr, jednak pro dva klavíry. Přitom ale nejde o dodatečnou instrumentaci klavírní kompozice ani o opožděnou klavírní úpravu skladby orchestrální. A o tom také ujišťuje Brahms nakladatele Simroka v dopise ze 4. září 1873, ve kterém ho informuje o tomto díle jako o dvou skladbách a dokonce upřednostňuje vydání verze pro dva klavíry. O té navíc víme, že její definitivní podobu přehrával s Klárou Schumannovou už 30. srpna.
1: Zdá se, jako by Brahms měl trochu problém s tím, že upravil nějakou svou vlastní skladbu. Už to udělal předtím někdy?
0: Ano, zkusil to už jednou, a totiž se svým kvintetem F-moll opus 34, který byl původně věnován princezně Anně Hesenské a z které pak utvořil sonátu F-moll pro dva klavíry.
1: Ale tohle byl jiný případ. Trošičku.
0: Ale to šlo trochu o něco jiného, ano. Tady totiž jde o to, že ty dvě zvukové roviny, klavírní a orchestrální, jsou naprosto odlišné. My jsme tu orchestrální podobu slyšeli. Tak dodejme, že Brahms v podstatě Haydnovu instrumentaci nezměnil. Nahradil pouze serpent kontrafagotem, modernějším nástrojem, přidal pizzicata kontrabasů a v závěru potom ještě dvě flétny a dvě trubky. Ale v instrumentaci pro dva klavíry zní toto téma takto.

Kdybychom mohli přiložit oba notové zápisy přesně na sebe, zjistili bychom, že jde o dokonalé fotokopie. Ovšem rozlišit originál a kopii by se nám asi nepodařilo. Teprve v dalším průběhu uvidíme, jak ta jednotná, jednolitá skladba je opravdu zřetelně a čitelně nástrojově koncipována. A to zcela individuálně, jak v té klavírní, tak v té orchestrální podobě. Typicky brámsovský plnozvučný klavír s bohatou dynamickou škálou je na určitých místech obohacen o virtuózní nástrojové prvky. Orchestrální partitura je velice umírněná, je nesená v průhledných barvách, bez různých vnějších efektů. Mohli bychom říct, že je až klasicky čistá. Vezměme například to nadýchané, vylehčené, skercózní vivače páté variace, a to v provedení České filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

0: Naprosto jasná nástrojová, tím myslím pianistická sazba, navíc ještě s určitými virtuózními prvky. Ale při poslechu orchestrální verze máme pocit, že to nemohlo být napsáno jinak.
1: A Brahms vlastně měl dost velký úspěch s tou skladbou. Předtím tolik úspěšný v orchestrálních věcech nebyl, vidíte, pane profesore.
0: On vlastně neměl velkou zkušenost orchestrální. Tam jsou dvě serenády, klavírní koncert a tedy veliké německé requiem. A to jsou všechny významnější orchestrální partitury do té doby. A je zajímavé, že premiéra variací, která se konala 1. listopadu 1873 ve Vídeňské filharmonii, pak následovalo provedení v Mnichově a pak přišlo Lipsko, které, jak známo, nebylo Brahmsovi příliš nakloněno, když konečně prvního klavírní koncert tam vlastně propadl. A při londýnském provedení musely být variace dokonce na koncertě opakovány.
1: Ty variace ve verzi pro dva klavíry, hrál to Schumann s Klárou Schumannovou?
0: Soukromně ano, ale pokud došlo k provedení veřejnému, o tom nevíme. Asi patrně ne.
1: Ale psal to pro ní bez pochyby.
0: Psal to určitě pro ní, bezpečně. Já si myslím, že bychom se mohli teď podívat ještě na jednu věc. Kritika označovala po provedení zejména skladatelovou nápaditost a vynalezavost při práci s tématem. Zajímavá je zejména v tomto směru čtvrtá variace, ze které na nás dýchne jaký

Premiéra klavírní verze se konala až 10. února 1874 ve Vídni a ujeli se jí dvě pianistky Malvína von Benfeld a Gabriela Bronnerová.

Teď bychom se mohli podívat na šestou variaci, která je kabinetní ukázkou Brahmsova pojetí pianistické virtuozity a současně i smyslu pro exaktní stručnost.

Osmá variace je orientována opět na virtuozitu. A to nejen interpretační, ale i kompoziční. Vychází z principu imitace jak prosté, tak i inverze, tedy v protipohybu, a to všechno proběhne v závratném tempu.

Orchestrální partitura je opět velmi vzdušná. Jednak proto, že celá variace je víceméně v dynamice pianové a pianissimové, jednak proto, aby byly zřetelné ty imitační hrátky, zejména v dřevěných dechových nástrojích.

0: Myslím, že tady musí padnout námitka, pane profesore, že přece nejde o dvě skladby, prostě muzika je stejná.
1: To bych souhlasil, pokud jde o ty puntíky. Ale když uvážíme tu atmosféru orkestrální, to vybavení těmi barvami a naproti tomu to perfektní posazení pianistické, tak uznáme toho Brahmse oprávněného k tomu, když říkal, že jde o dvě rozdílné skladby.
0: Dvojí účinky.
1: Ano, přesně tak. Závěrečné finále Brahmsových variací je čakona, tedy variační forma nad neustále se vracejícím kratičkým motívkem. Skladatel v této části využívá jak plný a svébytný zvuk klavíru, tak i jeho technické možnosti.

Závěrečnou gradaci v tom cyklu variačním v orchestrální podobě docíluje Brahms prostými střídmými prostředky a přesto vyklene poslední oblouk do plného svítivého zvuku.

0: Pane profesore, ten náš pořad jakoby otevřel otázku, jak velký podíl na celkové hodnotě hudebního díla má materiál, z něhož je to dílo postaveno. Protože my jsme tu slyšeli témata v různých podobách a tvrdíme, že ač jde o stejnou muziku, stejnou melodii, stejnou harmonii a stejný rytmus, tak přesto v mnoha případech jde o dvě, tři různé skladby. Jaký poměr mezi tou důležitostí toho materiálu a toho zpracování byste vy, ostatně i jako skladatel, v procentech určil?
1: Tak tohle je trochu záludná otázka a já bych dokonce řekl, že je to otázka pod pás. Ale já vám odpovím stejně, tak si tedy nepříliš exaktně. Když posloucháte Musorského Kartinky v klavíru a zahraje je báječný pianista, tak je člověk stržen. A slyším-li je v orchestrálním provedení s výborným orchestrem a s výborným dirigentem, tak si říkám, že nemohly být napsány jinak. No a to je asi patrně u všech. To jsme viděli u té úpravy Bacha, Vivaldiho koncertu. To jsme nakonec viděli i třeba tady na tom Brahmsovi. Já si myslím, že vždycky je to tak, jestliže je to dobře uděláno, mistrovsky napsáno, že tam vždycky ten podíl té barvy, toho materiálu zvukového bude hrát velkou roli.

nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Úvodní skladbou koncertní řady z hudby 20. a 21. století po nejvíce, kterou připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet číslo 6 Mozartův Stesk Otomara Kvěcha. Hraje kvarteto Apollon.

Kvarteto Apollón hrálo smyčcový kvartet číslo 6 Mozartův stesk od Otomara Kvěcha. A následuje předehra s názvem Na jihu, opus 50 Edvarda Elgára. Hraje Londýnská filharmonie, řídí Norman Delmar.

Londýnská filharmonie, dirigent Norman Del Mar, hrála předehru Na jihu opus 50 Edvarda Elgára. Další skladbou programu bude sonáta pro housle a klavír A-dur Cezara Franka. Hrají Bohuslav Matoušek a Kaye Nyunoya.

0: Tak to byla sonáta pro housle a klavír A dur Césara Franka. Hráli Bohuslav Matoušek a Kaje Nyunoja.
1: Český rozhlas D dur.
0: Další skladbou programu bude koncert pro varhany, žestové, smyčcové a bicí nástroje číslo 2 od Jiřího Temla. Hrají Aleš Bárta, varhany a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídí Luc Herbig.

Koncert pro varhany, žesťové, smyčcové a bicí nástroje číslo 2 od Jiřího Temla hráli Aleš Bárta, varhany a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Lutz Herbig. Dalším autorem v programu naší stanice je Charles Valentin Alkan. Jeho koncertní sonátu pro violončelo a klavír E-dur opus 47. hrají violončelistka Emmanuel Bertrand a Pascal Amoyel, klavír.

0: Violončelistka Emmanuel Bertrand a Pascal Amoyel, klavír, hráli koncertní sonátu pro violončelo a klavír E-dur, opus 47. Charlese Valenténa Alcana.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysílání stanice pokračuje skladbou Albana Berga. Bude to lyrická suita. Účinkují sopranistka Dawn Upshaw, v poslední větě Largo de Zlato a Kronos Quartet.

To byla lyrická suita pro smyčcové kvarteto od Albana Berga. Ve finální části Largo Desolato zpívala sopranistka Dawn Upshaw. Hrálo kvarteto Kronos. Autorem další skladby programu stanice Český rozhlas D-dur je Béla Bartók. Jeho suitu pro orchestr číslo 1 opus 3 bude hrát skotský symfonický orchestr BBC. Řídí Thomas Dausgaard.

0: To byla suita pro orchestr číslo 1 opus 3 od Bély Bartóka. Hrál skotský symfonický orchestr BBC, řídil Thomas Dausgaard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program, který posloucháte, připravil Rafael Brom. Ohlasem Mezinárodního kytarového festivalu Brno 2021 je nahrávka Evropského kytarového kvarteta. Založil ho v roce 2012 kytarista a skladatel Thomas Fellow. Dalšími členy jsou Rentko Dirks, Pavel Štajdl a Zoran Dukic. Soubor bude hrát skladbu Thomase Fellowa Three Short Stories. Tři povídky.

Three Short Stories, tři povídky Thomase Fellowa, hrálo evropské kytarové kvarteto. Dalším autorem je náš současník, australský komponista Ross Edwards, ročník 1943. Jeho skladbu Tance úplňku, Full Moon Dances, hrají Amy Dixon, altový saxofon a symfonický orchestr Sydney. Řídí Miguel Hart Bedoya.

Tance úplňku Full Moon Dances australského komponisty Rose Edwardse hráli Aime Dixon, altový saxofon a symfonický orchestr Sydney. Řídil Miguel Hart Bedoya.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Následujícím časem vysílání vás bude provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte sonátu pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hrají Hana Kotková a Simon Maligen.

To byla sonáta pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. A program bude pokračovat orchestrální hudbou. Uslyšíte slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Flétnista Bruno Mayer a Stamicovo kvarteto hráli kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 19. Františka Vincence Kramáře Kromera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Bohuslav Förster, další autor programu, komponoval v mnoha žánrech hudby. V oboru koncertantních skladeb je ale jeho odkaz skromný. Zanechal dva houslové a jeden violončelový koncert a kapričo pro flétnu s komorním orchestrem. Dnes jsem vybral jeho druhý koncert pro housle a orchestr D-moll opus 104. Solo má Ivan Ženatý, filharmonii BBC řídí Jiří Bělohlávek.

Ivan Ženatý a Filharmonie BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 D-moll opus 104 Josefa Bohuslava Förstera. Následující skladbu jsem vybral z odkazu fenomenálního pianisty raného romantismu Jana Ladislava Dusíka. Bude to sonáta F-dur opus 65 pro flétnu, violončelo a klavír. Hrají Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Crochot, klavír.